0: Dáme si něco k pití, dáme si něco k zblití, dáme si něco z ostra,
1: jinak se nám přese kostra.